0: In Narok 92.6 FM.
1: Be tut lebo ke muliet ko bo. Mitei kasarta nebo ki age tugul.
2: Narok 92.6 FM.